jsou 3 hodiny na Rádiu B. Rádio

Jsou 4 hodiny na rádiu B. Read.

náhodou vánoční hudba na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rodrigo.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. I've been a

0: Je 7 hodin na rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

zbraní tralala, pak zasáhne ho střelba z kuše, rozhlídne se, zařve a a a. Kytarista na éčko, pra kamaráda strategicky pověsí

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Radio B.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. V říjnových senátních volbách plánují motoristé kandidovat pouze na Vysočině, kde mají možná jediného kandidáta. V ostatních obvodech podpoří koaliční a nezávislé kandidáty. Předseda motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka o tomto záměru informoval. V Česku bylo ve čtvrtek naměřeno extrémních 40,1 stupně Celsia, což vyrovnalo měsíční teplotní rekord. Největší žár zaznamenaly Doksany, kde padly i denní rekordy. Očekává se, že v pátek budou teploty ještě vyšší. Bývalý náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka potvrdil na sociální síti kandidaturu do Senátu ve volebním obvodu Plzeň město. Zamýšlí získat podporu hnutí STAN. Jeho oznámení přišlo ve čtvrtek odpoledne. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ujistil senátory, že protidrogová agenda zůstává stejná navzdory přechodu pod ministerstvo zdravotnictví. Tento přesun však zůstal nevysvětlen, což senátory zklamalo. Všichni odborníci, kteří chtěli, se přemístili s agendou. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: Hoď se do klidu s rádiem B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Ariana Grande přináší na svém 8. albu Petal intimitu a pokus o experimentálnost, přestože stále zůstává věrná osvědčeným popovým strukturám. Toto dílo vyšlo pod hlavičkou vydavatelství Republic Records a nabízí posluchačům pohled do hloubky Ariany, jejího zvuku a uměleckého vývoje. Pokud jste album ještě neslyšeli, rozhodně stojí za to si najít čas a ponořit se do jeho jemných, melancholických tónů, které evokují éterickou atmosféru. A nyní si pusťme vaší oblíbenou hudbu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jiří Sláma, letní posila Jablonce, zazářil v odvetném zápase konferenční ligy proti Varaždínu a přispěl k vítězství 2-0. Tento 27-letý levý obránce touží opakovat úspěch Olomouce, se kterou v loni dosáhl až do osmifinále. Slámův výkon naznačuje, že Jablonec má potenciál udělat v soutěži pořádný rozruch. David Horejš, kouč Hradce Králové, prožívá emoční vrchol své kariéry po postupu z druhého předkola Evropské ligy proti Tromse. Vítězství před nabitou Malšovickou arénou ocenil jako zaslouženou odměnu za tvrdou práci jeho týmu. Hradec oslavuje a východočeský trenér slibuje další napínavé momenty v boji za postup do skupinové fáze. Svět boxu se otřásá v základech, když federace World Boxing rozhodla, že ruští boxeři mohou znovu soutěžit pod státní vlajkou a hymnou. Toto rozhodnutí ruší omezení z doby, kdy ruská vojska vpadla na Ukrajinu v únoru 2022 a válka stále trvá. Nyní se mohou ruští sportovci opět radovat z mezinárodních úspěchů, zatímco svět sportu řeší, zda to přinese více dramatu nebo diplomacie. Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že ruský tým se především v sezóně 2024 nebude moci účastnit světových šampionátů. I přes odvolání ruského hokejového svazu zůstává zákaz v platnosti. Nicméně Rusové mají stále šanci zasmečovat na domácím ledě, pokud nezakopnou o vlastní modrou čáru. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
2: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

everybody rock. Sebestřed. Dopoledne plné muziky na Béčku.

0: and your body. This is the end of suffering.
1: Exclusive. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exclusive.

0: Kávy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město Drum and Bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
1: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
2: Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Ze španělštiny přichází následující track zvaný Libre. Jsi to vyhledal, znamená to volný, uvolněný. Takže se pěkně uvolněte a nalaďte do letních rytmů.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Je 9 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. V říjnových senátních volbách plánují motoristé kandidovat pouze na Vysočině, kde mají možná jediného kandidáta. V ostatních obvodech podpoří koaliční a nezávislé kandidáty. Předseda motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka o tomto záměru informoval. V Česku bylo ve čtvrtek naměřeno extrémních 40,1 stupně Celsia, což vyrovnalo měsíční teplotní rekord. Největší žár zaznamenaly Doksany, kde padly i denní rekordy. Očekává se, že v pátek budou teploty ještě vyšší. Bývalý náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka potvrdil na sociální síti kandidaturu do Senátu ve volebním obvodu Plzeň město. Zamýšlí získat podporu hnutí STAN. Jeho oznámení přišlo ve čtvrtek odpoledne. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ujistil senátory, že protidrogová agenda zůstává stejná navzdory přechodu pod ministerstvo zdravotnictví. Tento přesun však zůstal nevysvětlen, což senátory zklamalo. Všichni odborníci, kteří chtěli, se přemístili s agendou. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je rádio B. Od lidí pro lidi.
3: Kruhy pod očima, střídá se teplo, chlad.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: USA. Ketchup sandwiches. Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Marvel se rozhodlo změnit strategii ohledně seriálu Wonder Man, který byl nedávno zrušen po první sezóně, přestože druhá byla oznámena pouze 4 měsíce zpět. Hlavní role stvárnili Yahya Abdul-Mateen II. A Ben Kingsley, ale projekt se přesto nedočká pokračování. Variety uvádí, že psací tým nebyl nikdy sformován a autoři jsou nyní volní pracovat na jiných projektech. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Radio Band.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jiří Sláma, letní posila Jablonce, zazářil v odvetném zápase konferenční ligy proti Varaždínu a přispěl k vítězství 2-0. Tento 27-letý levý obránce touží opakovat úspěch Olomouce, se kterou v loni dosáhl až do osmifinále. Slámův výkon naznačuje, že Jablonec má potenciál udělat v soutěži pořádný rozruch. David Horejš, kouč Hradce Králové, prožívá emoční vrchol své kariéry po postupu z druhého předkola Evropské ligy proti Tromse. Vítězství před nabitou Malšovickou arénou ocenil jako zaslouženou odměnu za tvrdou práci jeho týmu. Hradec oslavuje a východočeský trenér slibuje další napínavé momenty v boji za postup do skupinové fáze. Svět boxu se otřásá v základech, když federace World Boxing rozhodla, že ruští boxeři mohou znovu soutěžit pod státní vlajkou a hymnou. Toto rozhodnutí ruší omezení z doby, kdy ruská vojska vpadla na Ukrajinu v únoru 2022 a válka stále trvá. Nyní se mohou ruští sportovci opět radovat z mezinárodních úspěchů, zatímco svět sportu řeší, zda to přinese více dramatu nebo diplomacie. Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že ruský tým se především v sezóně 2024 nebude moci účastnit světových šampionátů. I přes odvolání ruského hokejového svazu zůstává zákaz v platnosti. Nicméně Rusové mají stále šanci zasmečovat na domácím ledě, pokud nezakopnou o vlastní modrou čáru. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na Rádiu B.
2: Zpomal s náma. Na Bčku.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V říjnových senátních volbách plánují motoristé kandidovat pouze na Vysočině, kde mají možná jediného kandidáta. V ostatních obvodech podpoří koaliční a nezávislé kandidáty. Předseda motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka o tomto záměru informoval. V Česku bylo ve čtvrtek naměřeno extrémních 40,1 stupně Celsia, což vyrovnalo měsíční teplotní rekord. Největší žár zaznamenaly Doksany, kde padly i denní rekordy. Očekává se, že v pátek budou teploty ještě vyšší. Bývalý náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka potvrdil na sociální síti kandidaturu do Senátu ve volebním obvodu Plzeň město. Zamýšlí získat podporu hnutí STAN. Jeho oznámení přišlo ve čtvrtek odpoledne. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ujistil senátory, že protidrogová agenda zůstává stejná navzdory přechodu pod ministerstvo zdravotnictví. Tento přesun však zůstal nevysvětlen, což senátory zklamalo. Všichni odborníci, kteří chtěli, se přemístili s agendou. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Base up.

Tak ahoj, ahoj, zdravím vás, tady DJ Rascal, pořád Bass Up na Rádiu B. No a dneska začínáme breakbeatem, dáme si pár tracků, pak nějaký zajímavý věci, co jsem teďko v poslední době objevil, nějakou českou scénu. No a na začátek byl tohleto můj oblíbenec On The Mic, track Levitate. Vydal to na svém labelu Ravesta Records. Čerstvá záležitost, teď koncem července to vyšlo. No a pokračujeme další breakbeatovou věcí. Ta je od Barnera 29 a track se jmenuje Deep Art. Vyšlo to na Sound Perfect Breaks a je to docela pohodová věcička breakbeatová, takže pojďme na to. Zdraví vás DJ Rascal, posloucháte pořád Bass Up.

No a jak už jsem říkal, dáme si ještě pár breakbeatových věcí. Tohle je track od Eddieho Kruga. Vyšlo to taky teď v červenci na House Me Up. A track se jmenuje Here We Go Again. A je to takový příjemný funky break z tohohle labelu. Příjemný poslech.

Tak přátelé, teď vám chci pustit track, který je od producenta, který se říká Guau. Ještě s ním spolupracoval Stay Puffed. A track se jmenuje Rave Utopia. A je to docela šikovný týpek, sleduju ho už dlouho a vydává tak nějak pravidelně tracky a baví mě jeho věci, takže si ho dáme v Bassupu číslo 57. Doufám, že se vám líbějí tracky, co vybírám, a klidně mi pište nebo dejte vědět. Zdraví vás, Raskal.

A teď vám pustím track od týpka, který se říká Serža Burakov. Teď jsem ho objevil, vydal tenhle ten track, který se jmenuje Fracture. A je to takový technoidní breakbeat, i když nevím, co přesně, kam to zařadit. Takový bass. Takže pojďme na to, vydal to na Critical Pad, teďko v červenci. Serža Burakov. Posloucháte Bass Up.

Tak přátelé, teďko si dáme takový odlehčení, tohle to byl takový těžší track na poslech, ale myslím si, že v pohodě. Dáme se producenta, který se říká Stum Crew a udělal teďko svoje LPčko, kde má 10 tracků, na svém labelu to vydal, docela zajímavý umělec a track se jmenuje Dead Doors and Love. Takže příjemný poslech při DJ Rascal. Doufám, že se bavíte a podporujete Rádio Bčko. Mějte se dobře.

Tak přátelé, teď si dáme další věc příjemnou, dělal to producent Axel Boy. A track se jmenuje Maxim. A docela se mu to povedlo, je to šikovný týpek, je z Brestlu a dělá takový bejzový věci. Tohle je trošku jako do dubstepu, zároveň to má úplně jiný vibe, takže posuďte sami. Rozhodně to stojí za poslech, takže řadu bass up vás zdraví DJ Rascal.

Tak docela zajímavý track, co říkáte. A posloucháte pořád Bass Up, a pořád Bass Up se vysílá na Rádiu B. A Rádio B, přátelé, bude slavit narozeniny. Bude to mejdán jako každý rok v Podzámčí, v Roudnici. No a tenhle mejdán se koná 15.8. 15. srpna, už o 14:00 budeme slavit narozeniny a střídat se za mixákem s DJem Rádia B. Už se na to moc těším. Něco si připravuju, nicméně ještě nevím, co budu přesně hrát. A se mnou společně tam budou vystupovat třeba Fefe, STVS, Michal Kořána, Tereza Karle, Piv nebo třeba Šazo. Budem hrát všechny možný styly, takže určitě to bude rozmanitý odpoledne. Je tam výborný občerstvení, kde dobře vařej i tvořej různý nápoje, takže to tam bývá fakt příjemný, určitě doražte, budeme rádi, že vás uvidíme a poklábosíme. Nicméně pokračujeme dalším trackem, tohle je track od Januse a jmenuje se Do You, je to taková temnější věc v pořadu Bass Up. Zdraví vás DJ Rascal, čau.

přátelé, máme tady 57. pokračování pořadu Bass Up. No a tohle to bylo track Do You od Januse. A budeme pokračovat, mám tady věc VIP Mix and Bounce od DJ Hybrida. Je to fakt šikovný týpek, baví mě a vždycky vydá věc, která mě zaujme, takže pojďme do toho. Radio Béčko.

Tak přátelé, na Bčku posloucháte pořád Bassup a tohle to už je producent Paul Robinson. A track se jmenuje Eligement a vydal to teďko koncem července na LPčku, kde má ještě s tím 31 tracků, takže docela obsáhlý materiál. A i docela dlouhý tracky, krásná grafika. A pozoroval jsem, co tenhle ten týpek dělá, docela zajímavé věci, takže určitě vyhledejte. Nicméně tohle je Paul Robinson a track

0: No a přátelé, na Bčku si poslechneme dalšího mýho oblíbence a tím je General Levy. No a udělal track, který se jmenuje Afrika a je fakt takový příjemný do pohody, takže myslím si, že se hodí jak večer, tak dopoledne. Každopádně track Afrika vyšel na Street Rockers teď koncem července, takže taky novinka v Bassupu jako vždycky. Pojďme na to, posloucháte pořád Bassup a General Levy.
1: Big up the foundation, big up the motherland, ancient Kush, Africa. What we tell them again?

Tak přátelé, dáme si další příjemný track. A ještě jeden po něm. První dělal Orion s Cut Demem. Jmenuje se Sucer Maedi. A je to fotbalový track. No a druhý dělal Orion s Vladimirem PSH a někdo jiný. Teď mě to docela oslovilo v poslední době. Dej ten text, má co říct, takže pojďme do toho. Show me your

0: Saka m'a dit.
1: Tak taková fotbalová věcička a tohle už je ten druhý track. PSH, někdo jiný. Mám pocit, že se to točilo na nějaký cestě po státech. Nevím úplně přesně, ale baví mě to. Bass up.

za. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní stěnu.

Tak jak jsem říkal, PSH a jejich track, který teďko nedávno vydali. Každopádně jejich tvorba se mi fakt líbí, vždycky když něco vydají, tak to má hlavu a patu. A teď si dáme v bass upu Vajtla

Tak jo, budeme pokračovat. Trošku to nakopneme. A tohle je to rekord. Change and Status, Disgruntled. Na featu Jane Huss a Aerech. A má to energii, takže doufám, že vás rozhejbu. Jestli posloucháte v pátek dopoledne, tak potřebujete určitě dost energie. Bavte se dobře, posloucháte Rádio Béčko. Zdraví vás Raskál.

Tak na závěr si dáme, přátelé, track, který dělal Time of Man, jmenuje se Titan a je takový breakbeat. Zároveň vás ještě jednou zvu na Narosky Rádia B do Roudnice, do Podzámčí. Už o dvou tam budeme řádit s DJ z Rádia B.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V říjnových senátních volbách plánují motoristé kandidovat pouze na Vysočině, kde mají možná jediného kandidáta. V ostatních obvodech podpoří koaliční a nezávislé kandidáty. Předseda motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka o tomto záměru informoval. V Česku bylo ve čtvrtek naměřeno extrémních 40,1 stupně Celsia, což vyrovnalo měsíční teplotní rekord. Největší žár zaznamenaly Doksany, kde padly i denní rekordy. Očekává se, že v pátek budou teploty ještě vyšší. Bývalý náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka potvrdil na sociální síti kandidaturu do Senátu ve volebním obvodu Plzeň město. Zamýšlí získat podporu hnutí STAN. Jeho oznámení přišlo ve čtvrtek odpoledne. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ujistil senátory, že protidrogová agenda zůstává stejná navzdory přechodu pod ministerstvo zdravotnictví. Tento přesun však zůstal nevysvětlen, což senátory zklamalo. Všichni odborníci, kteří chtěli, se přemístili s agendou. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Hoď se do klidu. S Rádiem B.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Ariana Grande přináší na svém 8. albu Petal intimitu a pokus o experimentálnost, přestože stále zůstává věrná osvědčeným popovým strukturám. Toto dílo vyšlo pod hlavičkou vydavatelství Republic Records a nabízí posluchačům pohled do hloubky Ariany, jejího zvuku a uměleckého vývoje. Pokud jste album ještě neslyšeli, rozhodně stojí za to si najít čas a ponořit se do jeho jemných, melancholických tónů, které evokují éterickou atmosféru. A nyní si pusťme vaší oblíbenou hudbu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Jiří Sláma, letní posila Jablonce, zazářil v odvetném zápase konferenční ligy proti Varaždínu a přispěl k vítězství 2-0. Tento 27-letý levý obránce touží opakovat úspěch Olomouce, se kterou v loni dosáhl až do osmifinále. Slámův výkon naznačuje, že Jablonec má potenciál udělat v soutěži pořádný rozruch. David Horejš, kouč Hradce Králové, prožívá emoční vrchol své kariéry po postupu z druhého předkola Evropské ligy proti Tromse. Vítězství před nabitou malšovickou arénou ocenil jako zaslouženou odměnu za tvrdou práci jeho týmu. Hradec oslavuje a východočeský trenér slibuje další napínavé momenty v boji za postup do skupinové fáze. Svět boxu se otřásá v základech, když federace World Boxing rozhodla, že ruští boxeři mohou znovu soutěžit pod státní vlajkou a hymnou. Toto rozhodnutí ruší omezení z doby, kdy ruská vojska vpadla na Ukrajinu v únoru 2022 a válka stále trvá. Nyní se mohou ruští sportovci opět radovat z mezinárodních úspěchů, zatímco svět sportu řeší, zda to přinese více dramatu nebo diplomacie. Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že ruský tým se především v sezóně 2024 nebude moci účastnit světových šampionátů. I přes odvolání ruského hokejového svazu zůstává zákaz v platnosti. Nicméně Rusové mají stále šanci zasmečovat na domácím ledě, pokud nezakopnou o vlastní modrou čáru. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Sebestřed. Dopoledne plné muziky na B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Rovné beaty v rytmu tvého srdce.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Česku bylo zaznamenáno neočekávané oteplení kvůli silnému větru na studené frontě. V noci na čtvrtek téměř půlnocí dorazila do Ústeckého a Libereckého kraje rozpadající se fronta z Německa, což vedlo k nárůstu teploty až o 7 stupňů. Hasiči zasahovali více než 30krát kvůli popadaným stromům. V Česku zažili další tropickou noc, kdy teploty mezi čtvrtkem a pátkem vystoupaly až na 23 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav informuje, že na západě Čech bylo kolem 15 stupňů. Přes den meteorologové očekávají, že teploty opět dosáhnou ke 40 stupňům. V říjnových senátních volbách plánují motoristé kandidovat pouze na Vysočině, kde mají možná jediného kandidáta. V ostatních obvodech podpoří koaliční a nezávislé kandidáty. Předseda motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Mačinka o tomto záměru informoval. V Česku bylo ve čtvrtek naměřeno extrémních 40,1 stupně Celsia, což vyrovnalo měsíční teplotní rekord. Největší žár zaznamenali Doksany, kde padly i denní rekordy. Očekává se, že v pátek budou teploty ještě vyšší. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V Česku bylo zaznamenáno neočekávané oteplení kvůli silnému větru na studené frontě. V noci na čtvrtek téměř půlnocí dorazila do Ústeckého a Libereckého kraje rozpadající se fronta z Německa, což vedlo k nárůstu teploty až o 7 stupňů. Hasiči zasahovali více než 30krát kvůli popadaným stromům. V Česku zažili další tropickou noc, kdy teploty mezi čtvrtkem a pátkem vystoupaly až na 23 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav informuje, že na západě Čech bylo kolem 15 stupňů. Přes den meteorologové očekávají, že teploty opět dosáhnou ke 40 stupňům. V říjnových senátních volbách plánují motoristé kandidovat pouze na Vysočině, kde mají možná jediného kandidáta. V ostatních obvodech podpoří koaliční a nezávislé kandidáty. Předseda motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Mačinka o tomto záměru informoval. V Česku bylo ve čtvrtek naměřeno extrémních 40,1 stupně Celsia, což vyrovnalo měsíční teplotní rekord. Největší žár zaznamenaly Doksany, kde padly i denní rekordy. Očekává se, že v pátek budou teploty ještě vyšší. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B. One for the trouble, two for the time. One for the trouble, two for the time.

začíná Boom Bap na Rádiu B. Hola, hola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Bčko, od mikrofonu z Roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn a jste společně se mnou připravení užít si tuhle hodinovou jízdu rapem. Jako vždycky si dáme legendy, které formovaly historii hiphopu, ale i interprety, který nesou tuhle štafetu dál. Dneska si dáme na začátku takový pohodovější věci, uvolněnou atmosféru. Já myslím, že můžeme klidně začít, takže dneska začneme v Nizozemsku, dáme si dvojici Pete Philly and Perquisite, což je hodně zajímavý spojení. Já jsem je dlouho neposlouchal, ale myslím, že je na čase si zase připomenout. Je to takový duo, který kombinuje klasický rap s živejma nástrojema, hodně tam soulu, jazzu, je to hodně v pohodě. No a my si pojďme dát jejich skladbu s názvem Hot Sauce, která vyšla na albu Eon v roce 2024. No a pojďme to rozjet, tohle je Boom Bap na Rádiu Bčko a právě začínáme, já vám přeju příjemný poslech.

Web na Radio Bčko a my jsme dnešní díl odstartovali v Holandsku. Tohle byly Pete Philly and Perquisite, track Hot Sauce, za mě hodně velká pohodička. No a my v odlehčené atmosféře zůstáváme i s dalším trackem. Čeká nás dvojice Goldie Looking Chain z Walesu a ty jsou důkazem, že hip-hop nemusí být vždycky smrtelně vážnej, ale může být i pěkně odlehčenej. Tyhle ty dva jsou

0: Jak jsem říkal, dnešní díl pojedeme na začátku, hodně velký pohodičky, takže pojďme v tom pokračovat, dáme si track, který mají na starosti Dr. Moriarty, legenda Los Angeleského undergroundu 2Max, no a borec z baničky Living Legends a tým je Eli. Dáme si jejich novou pecku s názvem Love is All You Need, no a pouštíme ji právě teď v Boom Bapu na Bčku.
1: Cheers.

další, koho si pustíme, tak je borec, který si říká Dem Atlas. Za mě jeden z nejzajímavějších hlasů současný americký alternativní scény. Jeho hudba balancuje mezi rapem, soulem, rockem. Je to výborný zpěvák, no a za mě rozhodně stojí za pozornost, takže doporučuji si ho poslechnout. No a jestli ne někdy jindy, tak rozhodně teď pouštíme si jeho novou skladbu s názvem Ain't Enough. Boom Bapu na bejčku.

0: Tak jo, bando, teď nás čeká rubrika Česká, Slovenská, Pecka, Bumbepu, dneska trošku dřív než obvykle, ale má to svůj význam. Letos je to 25 let od vydání prvního kompilačního alba Lyric Derby, kde se tenkrát sešlo vlastně to nejlepší, co naše scéna nabízela. No a já jsem k příležitosti tohohle z toho jubilea vybral něco z alba Lyric Derby 2 sice, ale to myslím, že vůbec nevadí, ale když jsme dneska rozjeli ten díl tak do pohodičky, tak já jsem tenhle track prostě musel zařadit. Dámy a pánové, de facto a žádný stres, Bumbepu na Bčku v rubrice Česká, Slovenská, Pecka.
1: Žádný stres, ha, like I'm Hedy Faye, Jazzy Double S.

Stále ladíš Bubep na Rádiu Bčko a další, koho si pouštíme, je velký jméno zlatý éry hiphopu a je to MC Serge, který se skupinou Third Base patřil mezi první bílí rapery, který si získali respekt celý hiphopový komunity. No a jen málo kdo ví, že právě MC Serge pomohl objevit mladýho Nase a výrazně přispěl ke vzniku legendárního alba Illmatic. Společně s ním na tracku, který si pouštíme, Apathy, který mu naprosto zaslouženě vzdává hold v týhle pece s názvem Thanks Serge. Pojďme na to.

0: yeah.
1: Tak jo, bando, my začneme pomalu přiostřovat. Čeká nás dvojice Sticky Fingers a Fredo Star, a.k.a. Onyx. Jedna z nejdivočejších dvojic, která to na stage rozjíždí už víc než 30 let a stále to stojí za to. Nedávno se taky objevili na českém festivalu Fight Fest, no a celku pravidelně navštěvují Českou republiku, za to jsme moc rádi. No a my si dáváme jejich novej single s názvem Baria, což je taková pohodička na Onyx, ale i tak skvělá věc. Pojďme na to, Onyx a Baria.

Teď si dáme pořádný underground, filadelská stálice našeho pořadu Reef the Lost Coast, společně s ním Block McCloud a jejich novej track s názvem Led Zeppelins. Tohle je přesně ten boom bap, který máme rádi. Pojďme na to.

No já myslím, že přišel čas dát si taky rubriku Buchetka dnešního Bumbepu. Dneska si dáme trošku méně známý jméno, aspoň pro mě je to Jamie Cornella. Velice talentovaná frérka, která dává jak do tvrdých beatů, tak i do nějakých těch trapovějších, ale za mě o ní ještě určitě uslyšíme. Dáme si jejich novej track s názvem For All Fur. Pojďme na to, Bumbep na Bčku pokračuje.

0: Ladíš Rádio Bčko a pořad Bumbe, v nás teď čeká dvojice Gema Exhibit, který patří mezi nejvýraznější tváře západního pobřeží. Tyhle ty dva rozhodně nemusím nějak dlouze představovat, my si tenhle ten styl moc často v Bumbepu nepouštíme, takže dneska to trochu napravím. Dáme si jich nový track s názvem Unsolved Mystery, o beat se postaral DJ Gangstar a za mě je to hodně v pohodě, takže pojďme na to, Bumbep na Bčku.
1: Aha. MX to X to the Z. Listen.

King Crooked a Bronze Nazareth. Vyšlo to 13. prosince 2019. Tahle deska je plná silných textů, temné atmosféry a soulových samplů. Je tam celkem 14 skladeb, o beaty se postaral právě Bronze Nazareth, který má úzký vazby na Wu-Tang Clan a myslím, že to je hodně slyšet. Na téhle place se objevuje třeba Killa Priest, Raskas, Planet Asia, Snoop Dogg, Ghostface Killa, Benny the Butcher a spousty dalších. Je to, jak říkám, výborná věc, vybral jsem jako vždy dva tracky, první z nich se jmenuje Westside Willy, kde se objeví Planet Asia a Pure a druhá pecka má název Buckshots a tam se objeví Ghostface Killa a Benny the Butcher. Pojďme na to, tohle je rubrika Album v Boom Bapu na Bčku.

Tak jo, pane moje, jsme na konci, tohle byl dnešní Bumbeb na Rádiu B, já vám díky za to, že jste vydrželi poslouchat až do konce, doufám, že vás to bavilo a že

výběr užili, třeba jste objevili něco novýho, a nebo jste si připomněli interprety, na který by se rozhodně nemělo zapomínat. Ještě před koncem bych chtěl zmínit jednu věc, a to 15.8. 6. narozeniny Rádia B v Roudnickém podzámčí jako každý rok. Bude to velká party, kde zahraje většina našich moderátorů z Rádia B, takže se na vás těším, doufám, že dorazíte a pokecáme nebo zakalíme. Bude to velký a doražte, bude to mejdan jako blázen. A na závěr samozřejmě nebudou chybět Vůtek, dáme si novinku, kterou má na svědomí Inspekta Deck, společně s ním Baygod, track s názvem Day in the Life na závěr, a vy se mějte krásně a dávejte na sebe pozor. Čau.

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka oznámil nového šéfa a systém fungování českých center, které efektivněji využijí zdroje bez zatížení státního rozpočtu. Nikdo nezavírá žádnou pobočku, ale místo toho se plánuje expanze. Tato změna slibuje posílení kulturního zastoupení v zahraničí v roce 2024. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyzval k okamžitému uzavření schengenského prostoru pro Španělsko kvůli krizi ve španělské enklávě Ceuta. Během jediného dne tam dorazilo podle španělských úřadů kolem 49 tisíc migrantů. Ministr zahraničí Petr Macinka z hnutí motoristé na rozdíl od Babiše situaci řeší opatrněji a čeká na reakci Madridu. Řidiči se mohou těšit na pohodlnější cestování mezi Českou republikou a Rakouskem, protože nový 3-kilometrový úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm je nyní otevřen. Tato dálnice je prvním napojením na rakouskou síť a posílí mezinárodní spojení. Kompletní dokončení dálnice v jižních Čechách je plánováno na příští rok 2024, kdy bude zbývat dokončit 12 kilometrů. Na festival Prague Pride letos dohlédne stovky policistů a vrtulník, což jsou opatření zpřísněná po útoku islamisty v Berlíně v 2017. Největší pozornost bude věnována průvodu z Václavského náměstí na Střelecký ostrov, který se koná 8. srpna. Celý festival tak proběhne pod mimořádně přísným bezpečnostním dohledem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Český tým pro finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové bude opravdu hvězdný. Barbora Strýcová totiž oznámila, že se na kurtu představí Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bousková a Kateřina Siňaková, přičemž v záloze bude čekat Barbora Krejčíková. Připravte se na tenisové představení roku 2024 plné vzrušení a možných nečekaných zvratů. Tým z Pardubic oslavuje návrat svého hokejového hrdiny Tomáše Noska z NHL, který se po triumfu ve Stanley Cupu v roce 2025 vrací domů. Tento 33-letý útočník přináší se sebou nejen zkušenosti, ale i energii a chuť pokračovat v úspěších. Doufejme, že mu tým v Pardubicích nabídne alespoň stejně dobrou svíčkovou, jako ta, na kterou byl zvyklý za oceánem. Daria Vidmanová se postarala o překvapení, když v Memphisu porazila bývalou světovou trojku Sloane Stevensovou 6-2, 6-4. Česká tenistka si tak poprvé zahraje čtvrtfinále turnaje WTA, kde ji čeká Američanka Katie Volinecová. Vidmanová, 23-letá rodáčka z Moskvy, má šanci ukázat, že na kurtu s přehledem zvládne i náročné zápasy proti hráčkám světové úrovně. Zpráva o fotbalu je dnes smutná. Zemřel italský fotbalista Franco Baresi ve věku 66 let. Tento mistr světa z roku 1982, který se proslavil v AC Milan, kde třikrát vyhrál Ligu mistrů a šestkrát sérii A, zanechal nezapomenutelnou stopu v italském fotbalu. Uctěme jeho památku tím, že si připomeneme jeho legendární kariéru a vzpomínky na něj nás budou vždy provázet. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Big Beat na Bčku. To můžem.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka oznámil nového šéfa a systém fungování českých center, které efektivněji využijí zdroje bez zatížení státního rozpočtu. Nikdo nezavírá žádnou pobočku, ale místo toho se plánuje expanze. Tato změna slibuje posílení kulturního zastoupení v zahraničí v roce 2024. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyzval k okamžitému uzavření schengenského prostoru pro Španělsko kvůli krizi ve španělské enklávě Ceuta. Během jediného dne tam dorazilo podle španělských úřadů kolem 49 tisíc migrantů. Ministr zahraničí Petr Macinka z hnutí motoristé na rozdíl od Babiše situaci řeší opatrněji a čeká na reakci Madridu. Řidiči se mohou těšit na pohodlnější cestování mezi Českou republikou a Rakouskem, protože nový 3-kilometrový úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm je nyní otevřen. Tato dálnice je prvním napojením na rakouskou síť a posílí mezinárodní spojení. Kompletní dokončení dálnice v jižních Čechách je plánováno na příští rok 2024, kdy bude zbývat dokončit 12 kilometrů. Na festival Prague Pride letos dohlédne stovky policistů a vrtulník, což jsou opatření zpřísněná po útoku islamisty v Berlíně v 2017. Největší pozornost bude věnována průvodu z Václavského náměstí na Střelecký ostrov, který se koná 8. srpna. Celý festival tak proběhne pod mimořádně přísným bezpečnostním dohledem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Radio B.
1: Občas políbím jarmilku, občas si umyju pejzy, občas si sundám jarmulku a ptám se, pane Bože, kde jsi. Občas si zrobím dvě, tři micve a koukám, jak hochům z mikve lezou tykve. Ale tudlavá jsem koupil nový telefon, co sám říká pan Salomon a má v synagoze xylofon. Děkuji. Jak jde Žido troubíček, ale kheto, kheto, děkuji za voptání. Občas mě zlobí pan Bíček.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Ariana Grande přináší na svém 8. albu Petal intimitu a pokus o experimentálnost, přestože stále zůstává věrná osvědčeným popovým strukturám. Toto dílo vyšlo pod hlavičkou vydavatelství Republic Records a nabízí posluchačům pohled do hloubky Ariany, jejího zvuku a uměleckého vývoje. Pokud jste album ještě neslyšeli, rozhodně stojí za to si najít čas a ponořit se do jeho jemných, melancholických tónů, které evokují éterickou atmosféru. A nyní si pustme vaší oblíbenou hudbu.
2: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Český tým pro finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové bude opravdu hvězdný. Barbora Strýcová totiž oznámila, že se na kurtu představí Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bousková a Kateřina Siňaková. Přičemž v záloze bude čekat Barbora Krejčíková. Připravte se na tenisové představení roku 2024 plné vzrušení a možných nečekaných zvratů. Tým z Pardubic oslavuje návrat svého hokejového hrdiny Tomáše Noska z NHL, který se po triumfu ve Stanley Cupu v roce 2025 vrací domů. Tento 33-letý útočník přináší se sebou nejen zkušenosti, ale i energii a chuť pokračovat v úspěších. Doufejme, že mu tým v Pardubicích nabídne alespoň stejně dobrou svíčkovou, jako ta, na kterou byl zvyklý za oceánem. Daria Vidmanová se postarala o překvapení, když v Memphisu porazila bývalou světovou trojku Sloane Stephensovou 6-2, 6-4. Česká tenistka si tak poprvé zahraje čtvrtfinále turnaje WTA, kde ji čeká Američanka Katie Bolinecová. Vidmanová, 23-letá rodáčka z Moskvy, má šanci ukázat, že na kurtu s přehledem zvládne i náročné zápasy proti hráčkám světové úrovně. Zpráva o fotbalu je dnes smutná. Zemřel italský fotbalista Franco Baresi ve věku 66 let. Tento mistr světa z roku 1982, který se proslavil v AC Milan, kde třikrát vyhrál Ligu mistrů a šestkrát sérii A, zanechal nezapomenutelnou stopu v italském fotbalu. Uctěme jeho památku tím, že si připomeneme jeho legendární kariéru a vzpomínky na něj nás budou vždy provázet. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Soundground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka oznámil nového šéfa a systém fungování českých center, které efektivněji využijí zdroje bez zatížení státního rozpočtu. Nikdo nezavírá žádnou pobočku, ale místo toho se plánuje expanze. Tato změna slibuje posílení kulturního zastoupení v zahraničí v roce 2024. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyzval k okamžitému uzavření schengenského prostoru pro Španělsko kvůli krizi ve španělské enklávě Ceuta. Během jediného dne tam dorazilo podle španělských úřadů kolem 49 tisíc migrantů. Ministr zahraničí Petr Macinka z hnutí motoristé na rozdíl od Babiše situaci řeší opatrněji a čeká na reakci Madridu. Řidiči se mohou těšit na pohodlnější cestování mezi Českou republikou a Rakouskem, protože nový 3-kilometrový úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm je nyní otevřen. Tato dálnice je prvním napojením na rakouskou síť a posílí mezinárodní spojení. Kompletní dokončení dálnice v jižních Čechách je plánováno na příští rok 2024, kdy bude zbývat dokončit 12 kilometrů. Na festival Prague Pride letos dohlédne stovky policistů a vrtulník, což jsou opatření zpřísněná po útoku islamisty v Berlíně v 2017. Největší pozornost bude věnována průvodu z Václavského náměstí na Střelecký ostrov, který se koná 8. srpna. Celý festival tak proběhne pod mimořádně přísným bezpečnostním dohledem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radiob.cz.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Marvel se rozhodlo změnit strategii ohledně seriálu Wonder Man, který byl nedávno zrušen po první sezóně, přestože druhá byla oznámena pouze 4 měsíce zpět. Hlavní role stvárnili Yahya Abdul-Mateen II. A Ben Kingsley, ale projekt se přesto nedočká pokračování. Variety uvádí, že psací tým nebyl nikdy sformován a autoři jsou nyní volní pracovat na jiných projektech. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Český tým pro finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové bude opravdu hvězdný. Barbora Strýcová totiž oznámila, že se na kurtu představí Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bousková a Kateřina Siňaková. Přičemž v záloze bude čekat Barbora Krejčíková. Připravte se na tenisové představení roku 2024 plné vzrušení a možných nečekaných zvratů. Tým z Pardubic oslavuje návrat svého hokejového hrdiny Tomáše Noska z NHL, který se po triumfu ve Stanley Cupu v roce 2025 vrací domů. Tento 33-letý útočník přináší se sebou nejen zkušenosti, ale i energii a chuť pokračovat v úspěších. Doufejme, že mu tým v Pardubicích nabídne alespoň stejně dobrou svíčkovou, jako ta, na kterou byl zvyklý za oceánem. Daria Vidmanová se postarala o překvapení, když v Memphisu porazila bývalou světovou trojku Sloane Stephensovou 6-2, 6-4. Česká tenistka si tak poprvé zahraje čtvrtfinále turnaje WTA, kde ji čeká Američanka Katie Bolinecová. Vidmanová, 23-letá rodáčka z Moskvy, má šanci ukázat, že na kurtu s přehledem zvládne i náročné zápasy proti hráčkám světové úrovně. Zpráva o fotbalu je dnes smutná. Zemřel italský fotbalista Franco Baresi ve věku 66 let. Tento mistr světa z roku 1982, který se proslavil v AC Milan, kde třikrát vyhrál Ligu mistrů a šestkrát Serie A, zanechal nezapomenutelnou stopu v italském fotbalu. Uctěme jeho památku tím, že si připomeneme jeho legendární kariéru a vzpomínky na něj nás budou vždy provázet. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Hip-hopem na

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B. Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Ahoj, tady Jarekovský, dobrý večer, zdravím všechny posluchače Rádia B. Vy dnes uslyšíte speciální mix pro hudební pořad Exkluziv a to všechno online na Rádiu B.

Čau, jmenuji se Tonda Padrta, vítám tě na vlnách Rádia B a jdu se s tebou podělit o další parádní hauzovou nadílku v pořadu Houpando Grande.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

Tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu taky je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím, nazdárek.

0: na Rádiu Vlna.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na Rádiu Vlna.

Budete to muset nazývat vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích, v Labuti, nějaký ten elektroswing po hodně dlouhé době s Alíkem, s Mastou, s Vičem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát trošku jiným podání. Tohle je prostě náš bobrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky, šestiletý. Já myslím, že má vkus ta holčička moje.

Andiamo in bianco, ahoy. A siete taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku a poslouchaj Veteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

Puppet School si moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevator Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Brčo, můžeme se vidět zítra v Labuti Electro Swing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková jako jsme to hrávávali, a to Electro Swing.

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

Phenomenal. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží. A zdravím Perču,

A zdravím Police, čau kámo, už jsem si říkal, jo, musím říct, že asi Polis je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako, ale je vás víc takových a.k.a. Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta a Vík na bicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezena. Když Polis, možná Roman.

Posloucháš pořád Myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bomboklád na vás.

0: anebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne?
1: Ať do toho, mišmaše.

0: Prop Dylan, can you imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.
1: Bomokla!

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinulu, ne že ne.

Jak to menik. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy.

když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba packovala, kdybych nezahrál.

každopádně posluchači Rádia B, dále můžou poslouchat, každopádně posluchači Rádia B, dále můžou poslouchat Vintage C a Cvrkoslávka Zelenýho, zdravím do...

moje kapela, respektive jsem její součástí. Jsem za to kůrník šopa.

that's what we want.

0: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Radio B. Od lidí pro lidi.
1: Italský DJ a producent Angelo Ferreri patří mezi to nejlepší, co můžeš v Jackin House slyšet, a právě v tomto žánru patří každoročně jeho tracky mezi ty nejprodávanější. My si pustíme jeho set v pořadu House Session právě teď na Radio B.

Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drumbassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drumbass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drumbassu. Máte-li rádi melodičtější drumbass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte. Co skladba, to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na rádiu B právě startuje.